Salina, ne, mám to Salina. Tam to je. Ona, když slunou děsil, ona kameraman, kamerzelínejka, nevím. Kam, let it go. Bam. Samý jaký, no lord. All right, let me go.